0: Ich odešel, tak děkuju. Ich odešel,
1: ne
0: mohu sloužit, když já si vzpomenu.
1: Štěpští se dlouží.

0: Chtěl jste říci nevěstku?
1: A jak se opravdu jmenovala Elian?
0: Elian MacGregor, vždyť to bude v dopise.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M. Nic, nic.
0: To samozřejmě znamená Elian MacGregor.
1: Konuša znamená třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo ty si
0: kvílíkve. Ale to Elian MacGregor.
1: Ale spíš. Elina Machnopulos, reky nesreti.
0: No, čekaj.
1: Vy jste to věděla?
0: Učerno, jak to nevěděla.
1: Není prostě. Zavěti je všem, což jaké si vrti na škovi. Narozeny v bloku je 20. listopadu 1816. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Machopulos Tvorus, evangelský otec Vinezan, mater Elina Machopulos.